0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spát. Je to strach, že každou chvíli se může něco stát. Je to důvod, proč jsem tady.

0: Ja som Jozef Hala a pracuji v Ústavu pamäti národa.
1: Jan Ladislav Kalina. Každý pozná knihu 1001 vtip, čo bolo takým vyvrcholením jeho práce, ale vy si dnes trošku hovorili aj o jeho živote, ktorý teda až taký zábavný v rôznych momentoch nebol.
0: Napríklad, ako žiť, som musel vyrovnať s tým, že časť jeho rodiny zahynula v koncentračných táborech, byli vlastne obieťmi holokaustu, museli sa ukrývať. On miel vlastne už jenom maminku, ktoré bylo přes 70, on jí miel na falešné doklady, ale i přesto nejprve byli do sběrného tábora odvezeni, naštěstí rozhlas ho vyreklamoval jako technika a jako pracovníka, ačkoliv věděli, že je žid, tím pádem vyreklamoval i tu maminku, dokonce s nějakým humorným pořadem jel do tábora v Novácích, což je velmi jako zvláštní, vemte si, že jste osoba rasově pronásledovaná a jedete povzbudit humorem vlastně další své přátelé a známé, nebo vůbec i neznámé lidi, kteří jsou vězněni v Novácích.
1: 8. máj, to je dátum, keď vysíláme tyto naše rozhovory, a to bol aj dátum konca druhej svetovej vojny. Ladislavovi Kalinovi sa malo vtedy uľaviť. Skončilo sa rasové prenasledovanie a pre neho sa začala taká nová etapa života. Opäť, nebolo to len šťastné.
0: Kalina se bezprostredne po konci války vrhl do organizácie budování filmu na Slovensku. Byl taky funkcionářem komunistické strany v jejím kulturním oddělení. Většina těch občanů, kteří byli židy a kteří byli členy strany, si vlastně uvědomila, že ten komunistický režim nejde úplně tím správným směrem, až ve chvíli, kdy byl proces Sestlánský. To vlastně pro ně bylo takový vyřešení, že 6 let po válce se opět upozorňuje na nebezpečí antisemitismu.
1: 1001 vtip je to kniha, kterou má veľa našich poslucháčov aj doma, hoci bola aj stiahnutá z obehu, nedalo sa k nej dostať, rýchlo sa rozchytala. Tam nie sú iba politické vtipy, tam je humor naozaj zo všetkých zákutí ľudského života, z domova aj zo zahraničia.
0: Nejenže zbíral vtipy, sledoval kabarety, zbíral díla, ktorá sa venovala kabaretním scénám. Dneska bychom vlastne řekli, že sa venoval i niečomu, čemu říkáme stand-up. Zbíral vtipy úplne z celého spektra, to znamená, že to byly vtipy regionální. V té knize je třeba kapitola, které třeba jsou vtipné jenom v určité části Slovenska, nebo tam lidé pochopí ten kontext. Pak jsou to vtipy židovské, ze zahraničí, vtipy na různé typy historických událostí, od monarchie přes První republiku, Slovenskou republiku, vtipy prorežimní, protirežimní, jsou tam vtipy, které upozorňují na lidské slabosti, ale jsou tam i takové vtipy, řekněme takové ty komunální, jo, reagují třeba na nedostatek nějakého zboží nebo na korupci, prospěchářství těch lidí.
1: A kdybychom hovorili vyslovene o vtipoch, ktoré sa označujú názvom O zlatú mrežu. Ladislav Kalina sa aj za tie mreže žiaľ dostal. Vy ste napríklad svoju prednášku uviedli jedným z nich, ktorý sa opakuje v rôznych obmenách.
0: Vtip byl samozrejme o sovietskom občanovi, ale dal sa variovať na i naše politiky a funkcionáře. Často sa do tých vtipov vkládali anonymní postavy nebo osoby, ktoré vlastne niekoho symbolizovali a ti čtenáři nebo posluchači mezi řádky věděli koho. Když bychom ho třeba vzali na Husáka, který jako nejprve politický vězeň, pak opět politik prožil velmi turbulentní druhou polovinu 20. století, tak by zněl třeba takto. 3 lidé sedí ve vězení a ptají se, za co seš tady? A ten první řekne, v roce 1949 jsem se špatně vyjádřil o soudruhu Husákovi. Ten druhý řekne, no, já jsem se v roce 1951 dobře vyjádřil o soudruhu Husákovi. A ten třetí řekne, já jsem Husák.
1: Už len dodám, že príspevky z konferencie o režimovom a protirežimovom humore zverejní Ústav pamäti národa časom aj na internete. Nech nás humor neopúšťa ani dnes. To vám i sebe praje Michal Hercek. Rádio Regi.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Tento kalkul stál za příčinou neúspěchu operace Market Garden, stejně jako neúspěchu Dukalské operace. My dneska můžeme říkat, no to bylo spíš takové fanfaronství, to byl veliký risk, který nemohl být, ale to víme dnes, ale tenkrát ten risk vyjít mohl. A to na počátku září 1944 se počítal na západní frontě doslova každý litr benzínu, každý nákladní automobil, každý náboj, který se mohl dopravit do předních linií, a Britové se rozhodli, že nemůžou dát tolik benzínu, tolik munice, tolik logistické podpory jednotce, která nedokáže na té hlavní frontě zasáhnout svojí plnou silou. Takže to byl asi ten důvod, proč zůstali Čechoslováci celý měsíc v zázemí a teprve poté se přesunuli do Dunkerku, kde teda, a to musíme říct, naplno plnili na svoje možnosti velice, velice důležitý úkol.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkerque od októbra 1944 do 9. mája 1945. Sprievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršálek a Martin Poš.
2: Peťo Turčík teraz spomenul taký termín, alebo termíny od októbra 1944 do 9. mája 1945. Dejú sa veľké veci na východnom fronte, dejú sa veľké veci na západnom fronte a Československá jednotka je okolo jedného francúzskeho prístavu. Ako sa vnímala táto rola medzi generalitou a ako sa vnímala v tej Československej jednotke?
0: Po válce, o tom asi ešte bude řeč, role byla bagatelizována komunistickou propagandou práve tady z toho úvodu, že mobilní brigáda určená k útokům masou svých tanků je uzemněná ve flanderském blátě. Nespokojenost s tímto úkolem byla shodná, dá se říct i výjimečně shodná v československé zahraniční armádě od posledního vojína až po nejpřednějšího generála. Nikdo s tímto úkolem spokojen nebyl, protože vojáci toužili po aktivním boji, po útoku, po drcení Němců. Ne potom, aby vycvičené tankové osádky
2: po přiblížení se poblíž československé hranice
0: byly jako pěšáci nasazení někde okolo přístavu, ale ku podivu ten úkol, který Československá brigáda tam plnila z hlediska spojenecké strategie, dalece přesáhnul možnosti, které by ta brigáda měla přímo na té hlavní frontě. Ono, jak se vůbec stalo, že tanková brigáda se dostane jako obkličovací jednotka do krajiny, kde je spousta odvodňovacích kanálů, průplavů, zatopených oblastí a podobně. Já jsem to před lety příběh Československé brigády u Dunkerku nazval malá brigáda ve víru velké strategie. A kdy se opět ta brigáda dostala k Dunkerku shodou mnoha různých okolností, ale nakonec se jednalo prakticky o velmi dobré řešení. Přístavy v kanálu La Manche chtěl maršál Montgomery zprvu rychle dobít, aby mu poskytli logistickou základnu pro ten jeho úder, o kterém jsem mluvil, úder přímo do srdce Německa. Nehodlal se zdržovat dobýváním Antwerp, říkal, že mu stačí ty přístavy v kanálu, zvláště Lá si musíme uvědomit, byl to druhý největší francouzský přístav po Marseille. A proto všechny ty přístavy v kanálu La Manche byly dobyty. S výjimkou Dunkerque, kdy se nakonec ukázalo, že poté, co ta operace Market Garden zkrachovala, tak je potřeba dobít Antwerpy a v tu chvíli ten Dunkerque již nebyl potřeba. Nicméně, v okolí Dunkerque, v zázemí Dunkerque vedly kriticky důležité zásobovací trasy spojenců. Mimo jiné i benzínové potrubí, které po dně Lamaňského průlivu vedlo do Francie a pouhých 20 kilometrů za německou frontou u Dunkerku pokračovalo dále až do Belgie a do Holandska. Právě toto potrubí se stalo klíčové pro spojeneckou ofenzívu na jaře 45. A v tu chvíli my pochopíme, proč Dunkerk neobléhá nějaká pěchotní brigáda, ale tanková, která svými tanky může představovat velice solidní zajištění, že kdyby se německá posádka pokusila prorazit a přerušit tyto zásobovací trasy, tak ta masa tanků je určitě zastaví. Takže Čechoslováci plnili velice důležitý úkol, že chránili tyto zásobovací trasy a současně ta klidná fronta kolem Dunkerku jim měla umožnit postupně včleňovat nové vojáky, organizovat nové jednotky a v nejlepším případě dosáhnout tabulkových stavů klasické standardní britské brigády. Poté by mohla být přesunuta náhle hlavní frontu. Bohužel

0: Tohoto plného stavu dosáhla až v prvních dnech května 1945, což už bylo pozdě.
1: Pán maršálek, padlo tam 200 vojakov. Vy ste zdokumentovali tých padlých. V podstate to neboli také veľké straty, aj keď každý ľudský život je smutná strata, ale v porovnaní s tými akciami z 28. oktobra 1944, keď sa pokúsili preraziť obranu Dunkirk a potom 5. novembra, tie straty neboli až také veľké.
0: Z pohledu toho celého období, kdy tam brigáda působila, to skutečně velké ztráty nejsou. Těch celkem 190 padlých, zemřelých, zahynulých, z nich ještě ne všichni padli přímo u Dunkerku, ale zahynuli třeba během přesunů a ještě předtím, než brigáda k Dunkerku přišla. Ale nemůžeme hodnotu a význam jakékoliv jednotky posuzovat podle toho, jak těžké ztráty utrpěla. Brigáda prostě plnila nějaký svůj úkol, každá jednotka, stejně jako každý jednotlivý voják, o svém osudu rozhoduje jen velmi málo, prostě plní rozkaz. A brigáda dostala takovýhle rozkaz, ten rozkaz plnila a během toho obléhání dosáhla i několika významných úspěchů. Pokud se týká to asi nejslavnějšího útoku 28. října na den státního svátku Československé republiky, tak se v jedné akci, která měla být prostorově omezena, nemělo jít o žádný pokus dobýt Dunkerque, tak se podařilo za cenu velmi malých vlastních ztrát zlikvidovat kompletní německý pěší prapor na tom daném úseku, což viděno pohledem bojů československých jednotek z druhé světové války je vlastně největším denním úspěchem československých jednotek za celou druhou světovou válku. A likvidace jednoho pěšího praporu za cenu tak malých ztrát byla významným úspěchem i v rámci celého spojeneckého uskupení a byl to jeden z důvodů, proč k tomuto úspěchu blahopřál i maršál Montgomery. Ostatně i druhý útok 5. listopadu, který bývá často zmiňován, že nebyl tak úspěšný jako ten první, je to pravda, ale přesto poměr ztrát a dosažený úspěch znovu hovoří o tom, že to byla akce povedená. Čechoslováci měli na frontě řadu menších úspěchů, musíme přiznat i řadu neúspěchů. Brigáda utrpěla ztráty, které za těch několik měsíců se nezdají velké, ale přímo v těch konkrétních bojích, když vidíme ten boj očima jednoho pěšáka, tak docházelo často k stejným hekatombám jako v Dukelském průsmyku. Voják vidí bojiště, se říká očima nebo perspektivou jedné čety. A u Dunkerku se stávaly případy, že během 2 hodin z celé čety zůstal jeden jediný voják. A kdy z 9členného družstva se opět vrátil jeden nezraněný voják a zbylí zůstali na bojišti. Takže nemůžeme posuzovat míru nebo význam těch bojů počtem padlých, počtem zraněných, ale splněním nebo nesplněním úkolu, který ta jednotka měla, a ten úkol